0: Shuffling. Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná změny důchodů. Ministři se budou zabývat návrhem, který upravuje přidávání peněz k penzi ve vyšším věku. Nově by se důchod po 80 zvyšoval každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o další tisícovku. Kabinet čeká předposlední zasedání před letní vládní přestávkou. Na programu může být také stanovisko k žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Houšky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů, od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Žatecká dočesna odhalila další lákadla, která obohatí letošní ročník největších slavností chmele a pivo. Slzu, Kateřinu Marii Tichou, Krucipis a Horkýže Slíže pořadatelé představili už nedávno, teď ale byla zveřejněna další jména v programu. Objeví se tam také Vohnout, Timmy White a Vypsaná fixa. Letos se bude konat už 69. ročník, opět budou zdarma a proběhnou v centru tradičně první víkend v září, tedy 4. a 5. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během dne místy přeháňky a teploty 19 až 23 stupňů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Dámy a pánové, je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
6: Ahoj.
5: Čau, je tady s vámi David.
7: Dobré ráno.
6: A čau. Je tu s vámi Michal.
5: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně 3 týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
6: No těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
5: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
7: Souhlas.
5: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6.03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno.
1: Hit Radio Nord Music,

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle
1: to
2: víte. To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden. Kdo vyhraje? A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku naivně slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc zpráv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Focuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No, končí reprezentační kariéru.
0: No počkej, a co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Asi nějaký brigády, no.
0: Na brikošku budou, no, tak můžu tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Krásné ráno.

0: Něco svěžnějšího na pondělí ráno, Rudimental a John Newman Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby o tom chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, Vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako na čos, trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policajt a vytáhneš na čas. Dáte si to s dipem a tady sírovej dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc, a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já si říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky, jo. Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neumdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hit Radia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Hit Radio.
18: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize.
17: A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio.
19: We are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Jablonecku, obec Smržovka. Omezení provozu tam čeká v hlavní ulici. A opatrní buďte taky v Teplicích, kde se nově zavřela Moravská ulice. Jezdí se okolními.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym.
2: Hit Radio Nord Music.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: To je dost.
0: Taky Pavel Čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Holuby pomáhají lidem ve Skopje utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
1: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
4: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
0: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.
1: Už máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zíváš.
0: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i Činasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno.

0: kupině, že se to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna, co David?
1: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zaleknul a říkal jsem, ještě ne, jako ještě na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
2: Jo, určitě, jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si, my jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt, my kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, že jo, taky sporty se dají dělat různý,
2: no jo. Jo,
0: je to lepší, má to spoustu výhod, no tak vy, kdo jste v tom s náma, tak...
2: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
1: Jemu stačí, že může, víš?
0: Co tady máme v playlistu? Dáme ano, David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká na Děčínsku ve Varnsdorfu, opatrně v Pardubické ulici. A pozor si, dávejte taky v Liberci, kde se dál pracuje v Ještěcké ulici. Je tam zúžená vozovka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šance.

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Radio. 6.48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě, jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to jakože jedno, ale zároveň nevím, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: dress code. Hlavně je to dobře. Dress code.
0: To jakože nejsme vidět, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52-letá realitní makléřka Sachie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a punčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23-letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo? Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys z ní udělal strenek vyklouzlej pytlik? Hezký ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná dvoutýdenní celozávodní dovolená. Týká se všech tří českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a modernizaci provozů. Letní celozávodní dovolená je ve Škodě Auto každoroční součástí výrobního plánu. Silné bouřky připravily o elektřinu tisíce domácností. Bez proudu bylo během neděle přes 26 tisíc odběrných míst. Energetikům se většinu poruch podařilo odstranit, večer zůstávalo bez elektřiny už jen kolem 3 000 domácností. Nejvíce škod napáchaly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Distribuční společnosti předpokládají, že dodávky elektřiny obnoví co nejdříve. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Cestující na železniční trati mezi Lovosicemi a Ústí musí počítat s omezením provozu. Správa železnic naplánovala na tento víkend 25. a 26. července výluku v úseku mezi Lovosicemi a Ústím. Práce budou probíhat vždy od 7.30 do 14.30. Důvodem výluky jsou opravy výhybek. Po dobu výluky budou osobní vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Ty pojedou v obou směrech podle výlukového jízdního řádu. Na Ústecku bude dnes polojasno až oblačno, během dne čekejte místy přehánky a teploty 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné pondělní ráno.
11: Ahoj, hezký ráno všem.
12: Snídaně šampionů.
10: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
13: Dobré ráno.
10: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni tři a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
11: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
10: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swims, Stones and I, taky. Taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že tam někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Asi to vytahování, nic moc.
1: Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakém záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno, vaše ne, Vincent, ale vaše jsem.
3: Já jsem uši. A ty jsi až po uši mohl.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, co, jako jak se tam octl.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco, jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
4: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon, proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven.
0: Masakr.
1: Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, tam má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: No, bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to sem hoďte klasicky SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gailey ABCDEFU, hezké ráno, zítra.

0: Na viděnou. Takhle, my se ještě neloučíme. Hlavně to není na viděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
1: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře. Hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
0: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, zajímavá historka s Tojkou. U nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
0: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
1: Dýmovnici.
0: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava. Ta nás teda pobavila moc. Pojďme na to.
1: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s vlekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
0: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
3: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně. Všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašnej rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohl vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď? Tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no, vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek ze Sušice.
0: Měl to i s publikem teda.
1: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
0: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity. Tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno. Wake up in-

0: Radio, Keša, dobré ráno všem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
7: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový most vás zve statutární město Most.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dopravní servis a Bára Purkártová. Na silničáře dneškem nově narazíte na Českolipsku. Opatrně na trase Svitava-Velenice za Cvikovem, kde čeká uzavírka. Jezdí se tam dočasně značenou objížďkou.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: 900. Van Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci ale upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
0: Jako, že by si žárlil na robota.
2: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že se rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
0: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě
2: má někoho lepší.
0: No, někoho lepšího, kdo jí konečně
3: rozumí.
0: Umí lépe naslouchat, no. Že jo? No, samozřejmě, no. No, to jsou věci. Pojďme soutěžit. Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát. Pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
3: Hory, klídeček, tomu krytý bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádný výšlap, tak sem se to hodí.
0: Když te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity 5 minut po půl osmé, ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Z Šumava Kart. To je projekt, který propojuje ubytovatele ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava Kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
2: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
3: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
3: Chystám se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
3: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká je chemická značka vody?
3: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
3: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
3: Egypt.
0: A poslední pátá?
2: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě anebo v Tatrách?
3: Šumava.
0: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku, je to tvoje?
3: Super, děkuji moc.
2: Moc ti gratulujem.
0: Tak zlepšilo tě to pondělí? Co

0: This is the life. Amy McDonald na Hitrádiu v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hitrádiu slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
3: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektní nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Fakt? Dobrá práce. Já to věděla, že jo.
0: No jasně, no, vy jste to věděla. Tady. Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co to se mnou děje, jako. Nechcete to vzít za mě, vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát. Budeme hrát. Já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: No, tak níží dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, a co? Ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme děubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hitrádu taky Hoobastank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hitrádia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění

0: kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Problémy teď hlásí dálnice D8. Odstavená dodávka nejspíš s defektem překáží na kilometru 33,5 ve směru na Prahu. Auta tam vybočují, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na pondělní ráno. Hubestank 752, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku, ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás, já, vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady, jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem a už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typní vystřel.
1: Tak já řeknu, že
0: jako
1: to je,
0: číslo, ne jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mně je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to, ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? Kde jsou ty roky? No byl to borec. Chester byl obrovská ikona. A když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost v tom podcastu. Oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýhokoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobné jako teda u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: To je podobný,
0: a my jsme
1: se
0: vybrali tebe jako zprávaře. Jo, mohli jsme se vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout z Chestera Bleed It Out, Linkin Park 754. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílícímu tlaku ruských úřadů už nemá jinou možnost. V posledních dnech dostal pokutu, krátce skončil v policejní cele a úřady mu znemožnili kandidovat v zářijových volbách. Politik zároveň uvedl, že mu úřady zakázaly vycestovat z Ruska. Ve svém prohlášení dodal, že doufá, že zůstane naživu a na svobodě. České automobilky letos zvyšují výrobu. Za první pololetí sjelo z výrobních linek přes 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o víc než 4% více. Zajímavostí je, že už 4 z 10 vyrobených vozů tvoří elektromobily nebo hybridy. Největší růst zaznamenala Škoda Auto, zatímco výroba v nošovickém Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Žatecká dočesna odhalila další lákadla, která obohatí letošní ročník největších slavností chmele a pivo. Slzu, Kateřinu Marii Tichou, Krucipisk a Horký že slíže pořadatelé představili už nedávno, teď ale byla zveřejněna další jména v programu. Objeví se tam také Vohnout, Timmy White a Vypsaná fixa. Letos se bude konat už 69. ročník, opět budou zdarma a proběhnou v centru tradičně první víkend v září, tedy 4. a 5. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, objemné místy přehánky a teploty 19 až 23 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Taky dejvem, krásné ráno všem.
7: Ahoj, hezký pondělí. Snídaně
10: šampionů. Davida neučili zdravit.
11: Dobré ráno.
10: Krásné ránko.
7: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
10: Nebo a za chvíli kolik byste byli ochotní zaplatit, jako,
11: že byste se zopakovala.
10: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
11: Taky mě to napadlo.
10: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.
0: Hit

0: Chvilá Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhý se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
0: Jaký mám body count já? No, nevím, dva.
2: A ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
2: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo? Že vám vynuluje skóre a vy začínáte od znovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takový resetík. No tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčel tachometry. Jo, ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc. Hele, napište mi na Instagram a já vám to vynulu za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako
0: nevynulování. Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní, komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Jo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou,
1: ani
0: jak to je, ne?
1: Tak,
0: co?
1: Nic jiného taky ne, teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity. Hozier.
2: Počítaj se, kolegové.
0: Tak už mám, jasně.

0: Imagine Dragons, Enemy, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde je poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky. Třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo. To bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez. Já jsem, Facebook mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky. Právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Míšo,
2: to není hezký. To nebude na internetu tohle vyset.
1: No, není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic. Dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že jej pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu věd, že já si radši nevzala pištu Hufnágla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme,
1: že jo?
0: Rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svoji švagrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a na schválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanice Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože ono se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako naschledanou, jako mějte se.
0: No, protože
2: já
0: jsem si říkal, že jo, ta Karel Gott měl song jako C'est la vie, a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného. Tak Jasmin, co je teda C'est la vie?
2: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Khaled, C'est la vie, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu na Mostecku. Došlo k ní na hlavním průtahu obcí Skršín. A na Mostecku taky opatrně v obci Sedlec. I tam máme hlášenou nehodu, u které se můžete zdržet.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: život. Kalet, Selaví, 8 hodin, 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update.
2: Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
3: A to je ale
0: takže,
3: fakt.
0: Takže počkej, takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
3: Jednou ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně. Ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou. Takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Itrádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls.

0: Okay, a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, nebo zhruba. 30-letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době.
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe. Nebo
1: na
0: vy,
1: sebe?
0: Vy jste u rádia. Představte si, že někoho scháníte. A potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne? Jaká jsem já, že jo?
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše, jo, ne. Tak
0: no? Je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku, barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? Bylo vanoucí, že vlastně. V těch papírových, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rádia, vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašerí.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň. Štěj mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: firmanazážitky.cz.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Coldplay We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu, tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukoval ji, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Čili koho přítel dofukoval, matraci nebo Lenku? Tak, kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

In

0: tady u nás na Hit Rádiu, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co? Vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kde přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zase zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: A papa.
3: A pojďme se taky podívat, co se děje na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku v České Kamenici. V Děčínské ulici máme nehodu dvou osobáků, jízdí se zatím bez držení. A taky pozor, D8, 7. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, stojí tam porouchané osobní auto. Tady projíždíte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Forum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Já z tebe snad vykvetu.
9: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
10: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. No a řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
13: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
12: Já ještě doplním, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády. No a fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech po druhé v historii ovládne mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od třetí minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
3: Pojďme se taky podívat na počasí, co? Byla vám taky zima po ránu? Bylo to hodně nezvyklý. Jaké bude počasí dneska? Bude většinou oblačno, zataženo, místy i polojasno a místy i zaprší. Taková všeochuť. A teploty dnes 19 až 22 stupňů Celsia. nic moc.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Je tady pondělí a krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký a dneska vám poradím, jak zadáčo vychutnat super koncerty. Podíváme se taky společně, kam zmizelo léto, ano, je pryč, ale ono se možná vrátí. Dám odpověď na otázku, zda rostou houby a už za chvilku prozradím, proč jsem tak unavený a určitě v tom nejsem sám. Teď už ale žijeme len raz.

vámi Hitrádio Nord Music, výborný The Colin. Je tady pondělní dopoledne 20. července a to ráno dneska pro mnoho z nás nebylo úplně příjemný, protože se nechtělo stávat. Ano, pojďme si to přiznat, včerejší večer a noc bylo to moc dlouhý. Ano, víte, o čem mluvím, mistrovství světa ve fotbale, finále, Argentina, Španělsko. Hele, já nejsem žádný sportovec, žádnej fanda, nic, ale je to taková událost, že i mě to nedalo, i já jsem koukal, no a... Tak jak to dopadlo, už víme, že jo? Spain break quickly down the right, a precise low cross into the box. First time finish, it's in a 2026 final. A brilliant team goal on the biggest stage. Tak, Španělsko, jsou mistři světa. Takhle, trvalo to dlouho, základní hrací doba nepřinesla žádný gól, až pak prodloužení, a to dokonce až v té druhé části, padl ten jeden gól. Pokud jste koukali jako já, těch gólů bylo víc, byly tři, ale dva nebyly uznaný, protože byl offside, ale i tak ten jeden gól stačil Španělům na to, aby vyhráli. A pozor, když jsem koukal na to, jak to probíhalo, tak ač nejsem žádný jako analytik fotbalový, tak bylo jasný, že Španělsko má jasně navrch. Už jenom ty statistiky, kdy střely na bránu a šance, Argentina 0, Španělsko 20 třeba, jo? Takže tam to bylo jasný. Argentinu podrželi ten brankář, který chytal neskutečně, to byly zákroky, jsem koukal. No ale co ještě mě zaujalo na fotbalu a možná ještě víc jak samotný fotbal, bylo, že poprvé v historii byla takzvaná halftime show, show v poločase, která byla... Já jsem si říkal, kam to tam dají, protože nebylo žádný pódium. Nakonec to vyřešili tak, že začalo to ve studiu, předtočeně, a pak se ty interpreti vydali na plochu, která se změnila, byla tam velká plachta. No, show to byla úžasná. A abych vám to ještě přiblížil, připomněl, nebo naopak, pokud jste neviděli, abyste aspoň kousek ochutnali, tak celý to začala Madonna. Taky zpíval celý stadion. Výborní byli jeho korejští BTS. Pak to celý vyklidnil Justin Bieber. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Baby's calling on the floor. A nemohla chybět Shakira. Ale já si myslím, že každý si přišel na svý, jak fanoušek fotbalu, tak fanoušek show, a tím bych považoval mistrovství světa ve fotbale za ukončené.

0: 9.24, posloucháte Hit Ráno Not Music. Krásný dopoledne přeje Dan a teď otázka za Zlatýho Bludišťáka. Rostou nebo ne? Myslím tím houby samozřejmě. Mám na to odpověď. Vím to úplně přesně a dokonce vím kde. Za malou chvíli prozradím. Do té doby Daša anebo Train jsme Hit Ráno Not Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší pomlčka nábytek.cz.
8: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: V srdci Mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový Most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový Most vás zve statutární město Most.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tohle je Daša. Austin, za chvíli hodiny, nebo taky Ace of Base, Beautiful Life. S vámi dám krásný dopoledne a teď ta odpověď na otázku za toho bludišťáka, nebo taky za milion, jak chcete, rostou houby nebo ne. Možná už jste i vy viděli na sociálních sítích ty fotky plný košíky, hřiby, jako kráva úplně obrovský. Říkáte si, kde to ty lidi berou, nebo je to fake, není to AI a tak dále. Hele, já jsem tomu taky podlech, takže jsem v sobotu a v neděli vyšel do lesa, no a takhle, v sobotu, nechtěl jsem je trapnej, tak jsem si vzal jenom papírovou tašku schovanou do kapci, abych jako nešel pak s tím prázdným košíkem, tak to byl taková testovačka. V sobotu jsem vylez a hele, během, nevím, tak 20-30 minut, půl tašky narváno. Hřiby, masáky, všechno tam bylo. Takže v neděli už jsem šel na jistotu i s košíkem, opět a zas do lesa a zase a tentokrát plný koš. Nejvíc bylo, když jsem jako vyšel z cesty v lese do lesa, udělal jsem dva kroky a málem jsem zakop vohřiba, který byl snad 30 cm vysoký, jako obrovská hlava, obrovská noha. Říkám, no tak to není možný. Ano, takže mohu potvrdit, houby rostou. A zásadní otázka je, kde, že jo? To je taky, to se musí říct, protože bez toho je to takhle jako poloviční informace. Já to vím, tak konkrétní místo se nedá říct, jako jo, protože záleží, jestli už tam někdo byl před váma. Pokud jste tam první, tak samozřejmě máte žně, pokud ne, musíte jít dál a tak dále. Tak kde rostou tutově na 100%, stačí, když se vydáte do lesu nad Chomutov a nebo Jirkov. Prostě Chomutovsko, Jirkovsko, tam v lesích houby jsou. Naprosto 100% jsou o tom přesvědčený, že když se vydáte i vy na houby, tak najdete. A kdyby náhodou jste šli pozdě a už jste jako nic nenašli, všechno bylo vybraný, tak i přesto pro vás mám dobrou zprávu, protože když se vydáte do toho lesa, tak můžete zažít tohleto. Procházka, uklidnění, relax. Co? Tohle je možná někdy daleko lepší než ty houby. A říkám to vždycky.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: už je 20. července, toto letí a jelikož to pondělí nemá nikdo z nás rád, no takhle, možná se najde výjimka, hele, čest výjimkám, tak zase za malou chvíličku popojedeme a zazpomínáme na legendární hit od kapely Faithless Insomnia, tentokrát ale nově s Bebe Rexou. New Religion. Už za chvilku na Hit Rádiu Nord Music.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
10: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Výborná Nelly Furtado. S vámi Hit Radio Nord Music, je tady 10. hodina. To znamená, že se teď podíváme na to, jak to jezdí na silnici. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, trasa Most Žatec u Velemyšlevsi, tam se čistí silnice, to znamená, že se tam pohybují pomalu jedoucí vozidla údržby. Pokud tudy pojedete, opatrně nohu z plynu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů, ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Města posilují svou energetickou odolnost. Jablonec nad Nisou proto připravuje prověření záložních zdrojů energie pro městské budovy. To potvrzuje za radnici i Milena Lánská.
13: Město prověří, na jakých budovách v majetku města by bylo možné instalovat záložní zdroje, které by potom mohly fungovat v případě výpadku elektrické energie. Měly by tam tedy vzniknout fotovoltaické elektrárny s bateriovými úložišti.
12: V současné době je vše ve fázi přípravy. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Márii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
0: Na severu Čech dnes polojasno až oblačno, místy i přehánky, připravte se na to. A teploty nezvykle nízko, 19 až 22 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Blatno se stalo vesnicí roku Ústeckého kraje a už za chvíli se na to podíváme. Tak buďte u toho, dám přeje krásný dopoledne z Hit Radio Nord Music.

0: Kdysi hodně dávno Coolio Gangsta's Paradise, tentokrát Al Henderson, Alibi, s vámi hitrá do North Music 10.13, Dan Rakacký, Šemce, krásné dopoledne, pondělí 20. července a pojďme na Obec roku, protože každý rok se uděluje titul Obec roku, ta soutěž oceňuje obce, které aktivně rozvíjejí veřejný prostor, podporují komunitní život a taky pečují o své okolí. A za tím každým oceněním stojí práce lidí, kterým skutečně záleží na místě, kde žijí. A letos je to Prousecký kraj, Obec Blatno a já už mám teď na telefonu paní starostku Ivetu Rabasovou-Hofovou. Paní starostko, když jste se dozvěděla, že je Blatno vesnicí roku Ústeckého kraje, jaká byla vaše první reakce?
1: No, to bylo dobrý, protože my jsme se dozvěděli v podstatě bezprostředně, nebo opravdu s odstupem pár dní potom, co u nás ta komise byla. A já jsem se těsně potom, když jsem nějak pozbírala síly a energii, tak jsem se vyptala všem těm lidem, kteří jsou v jedné WhatsAppové skupině a intenzivně se na tom celém dění podíleli, tak jsem napsala příšerně dlouhý psaní, kde jim všem za všechno děkuju a kde jim říkám, ať se teďka věnujou rodinám a ať se dají do pořádku doba vztahy a ať uklidějí a vyžehlej a zase začnou vařit svým dětem večeře. A mně se to stalo, že jsem se to dozvěděla, že jsme vyhráli ve chvíli, kdy jsem i já takhle po mnoha týdnech poprvé zase vařila dětem večeři. A když mi ta komise zavolala, že jsme vyhráli, tak jsem zase ten sporák vypnula, že se vracíme zase zpátky do toho nouzového režimu a děti se o sebe museli postarat a já jsem pospíchala za těma úplně nejbližšíma, který jsem věděla, že zrovna někde jsou podpětění spoluženy a potřebovala jsem to prostě s nima sdílet, takže to byl taky rozporuplný. Veliká radost, že to jako dává smysl všechno, ale zároveň ta výčitka, že to jako bere ten soukromý čas.
0: Čím si myslíte, že Blatno porotu nejvíc získalo? Co zatím stál?
1: Si myslím, že u nás to nějak prostě do sebe zaklaplo, že ten způsob prezentace je zaujal, že jsme to dělali trochu jinak než jinde, veliký nasazení mnoha lidí, ta prezentace v tom krajském kole trvá 2 hodiny a my jsme vsadili na to, že se na tom podílela spousta lidí, kteří jsou schopní, ochotní a obětaví nejenom, že si na to vzali dovolenou a obětovali tomu svůj čas, ale oni to i sami odprezentovávali, takže to nebylo tak, že bych já tady 2 hodiny prováděla vesnicí a ukazovala šikovní lidi, ale oni to lidi prezentovali hodně sami.
0: A teď vás čeká celostátní finále. Myslíte si, že titul vesnice roku může zůstat tady u nás na severu Čech? A co by to pro Blatno znamenalo vyhrát celostátní finále?
1: No, trochu mě to děsí, jsem s ohledem na to, co se říká na tu první otázku. Myslím si, že je Ústecký kraj jako takovej hodně podceňovaný v mnoha směrech, takže si myslím, že ta šance tady je. Na druhou stranu jsme realisti, nemáme tu základní školu ani mateřskou školku, což nás může prostě proti některým jiným soupeřům handicapovat, ale to neznamená, že si to nechceme nějak jako užít a vytěžit z toho nejvíc to, co je pro nás podstatný, a to je to, že jsme se takhle navzájem poznali.
0: Tak paní starostko, i přesto, že z toho máte obavy, tak vám za hitrádu Not Music držíme palce, aby to klaplo. Mějte se,
1: nashledanou,
0: nashledanou.

0: když to sluníčko není na nebi, tak se ho dáme aspoň tady ve vysílání Hitrada North Music. To byl Alvaro Soler, krásný dopoledne přeje Dan a zdá se, že léto si vzalo dovolenou. Kam odjelo a vrátí se zpět, tak to vám prozradím za chviličku a do té doby vás čekají DJO anebo taky Walk the Moon. Jsme Hitrada North Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
1: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elite.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce, pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

DJO. Na Hitrádu na Tuzi právě teď. A taky jste si všimli, léto zmizelo. Najednou není. Byly vedra, čtyřicítky, každý nadával, že se paří, potí a teď je to pryč. Dokonce dneska ráno mrzlo. Ano, nevymýšlím si, dneska ráno na šumavských Vildě naměřili minus 3,3 stupňů Celzia a sami jste asi pocítili to, co já taky, že rána jsou prostě chladná. Už teď ochladilo se, léto si bohužel vzalo dovolenou, ale pozor, mám pro vás dobré zprávy, ne nadlouho, teda vypadá to, že se vrátí velice brzy. Pojďme na to ale hezky po pořadě. To, že se ochladilo, víme. Dokonce, jak jsem byl o víkendu na horách, tak jsem si nepočítal a na horách nad Jirkovem jel jsem na Četín, Kálek, tak tam bylo 11 stupňů Celsia. V neděli odpoledne. To už jsem dlouho nezažil. Ve městě ještě dobrý, ale nahoře, na horách zima. Je to prostě tak, stalo se to, nesvítí slunce moc a je chladno, protože máme tady chladný vzduch. Tento týden bude mezi nejchladnější dny, patří čtvrtek, ale bude to kvůli dešti, protože bude hodně pršet, nebo mělo by, a teplota by ve čtvrtek měla být okolo 17 stupňů Celsia. No ale takhle, nechci být negativní, protože máme červenec, že jo, to je jasný, chceme teplo, léto, koupačky, opalovačky, tak neházíme flintu do žita, protože o víkendu už by se léto mělo opět vrátit a v neděli dokonce by mohla být zase třicítka třeba, jo. Je to takový, mně to připadá jak na horský dráze, jednou tak, proč není prostě pořád 25, že jo, celý léto takhle, ne, jednou je zima, pak je teplo a tak dále, nicméně nedá se nic dělat, je to i jako daný historií, že to takhle má být, protože dneska máme 20. Za 6 dní je 26. logicky, že jo, to není žádná novinka pro vás, ale 26. července má svátek Anna. No a už víte, co to znamená, jo? Svatá Anna, chladna z rána, tak si zvykejme.

za 100 let. Asi možná nevíme, co bude za 100 let a ani se to bohužel nerozvíme. Můžeme jenom tušit, že můžou tancovat na stole i za 100 let. To bylo za 100 let na Hitrádu Nord Music, krásný dopoledne a představte si, zpěvák, který ho znáte moc dobře i z našeho vysílání, tedy Swims, byl poprvé

0: v České republice. Hrajeme tu lepecku Lose Control. A nebo taky Bad Dreams. To je Dennis Fins. A video z toho, jaký bylo jeho první vystoupení v České republice, najdete na našem Instagramu hitradio podtržítko Not Music, jak se podívejte. Byla to show, stojí to za to. A show bude za chvíli i tady u nás, protože vás čeká Lady Gaga a Abrakadabra. Všem krásný dopoledne, jsme Hit Radio North Music.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Výborný Snow Patrol. Na Hit Rádiu Nord Music. Would you lie with me and just walk at the world? Bude 11 hodin, to znamená, že se jdem opět podívat na silnice, co pak se tam děje. A pozor, dálnice D7, 37,5 km, směr na Chomutov, je tam nehoda dodávky a v tuto chvíli je D7 uzavřená bez směru na Chomutov, začíná se tvořit kolona, tak s tím počítejte a taky pozor, v Teplicích začala oprava průtahu městem, i tady počítej s komplikacemi. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz.
6: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Další historická budova se dočká rozsáhlé obnovy. Pardubický kraj plánuje rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku, který slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea. Jaké stavební práce budou na místě probíhat, ví radní Roman Línek.
11: Dlouhodobě byl problém s krovy, které byly zabezpečeny, ale byla tam dřevomorka a je potřeba nyní opravit krov a zároveň se udělá rekonstrukce těch, řekněme, výstavních parametrů sálu, čili nové podlahy, elektroinstalace a věci, které umožní, aby tento sál byl do budoucna opět využíván pro různé výstavy.
10: Oprava odstartuje příští rok a potrvá 1 až 2 roky. Americký viceprezident J.D. Vance a jeho manželka druhá dáma Spojených států USA oznámili narození čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období. No a 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení.
0: Na severu Čech nás čeká přes den oblačné počasí, teploty 19 až 22 stupňů Celsia. No jo, léto na chvilku vůč, musíme se na ně počkat.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Jak se dostat zadarmo na super koncerty s nádechem vína, to vám prozradím za chviličku, krásné dopoledne přeje Dan a se mnou Black Eyed Peas.

0: Legendary a Ashley Arms na Hit Radio Nord Music. 11 hodin 13 minut a už jste o tom určitě slyšeli. Existuje úžasný hudební projekt, který spojil dobrý víno a hudbu dohromady, a tím projektem je Hudba na vinicích s Rajvkou. Jede to po celé České republice a u nás na severu Čech to má dvě zastávky, a to vinařství Johan V. v Třebíjlicích a taky zámek Mělník. A až do září vás čeká spousta koncertů pod širým nebem a spousta vína. Například Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Olympik, Čechomor, David Koller, Čtyři tenoři, Štěpán Kozub, Bohnouti, Marie Rotrová, Aneta Langerová a další a další a další. Celý ten seznam všech vystupujících máte na stránkách hudbanavinicich.cz, tak se můžete podívat, ale já pro vás mám jinou nabídku. Vy se tam můžete dostat úplně zadarmo a na kterýkoliv koncert vy chcete. Vy si vyberete, kam půjdete, pojedete, protože my to umíme jako Hit Radio Nord Music zařídit. Váš úkol je úplně jednoduchý. Stačí teď, nebo až budete mít čas, vzít do ruky váš telefon, otevřít WhatsApp a napsat zprávu: chci soutěžit. To je celý váš úkol. Takže jestli máte chuť zažít Hudbu na vinicích s Rajvkou na vlastní kůži, kdekoliv si vyberete, teď do ruky WhatsApp a napsat zprávu: chci soutěžit. Pokud nás ještě jako nemáte uložený, tak naše WhatsAppové číslo je 777-999-958, jednoduše 3 sedmičky, 3 devítky, 958. No a co se bude dít dál, tak odpoledne po 15. hodině stačí hlídat telefon, protože právě vám je možný, že vám se rozezní, zazvoní a bude vám volat Káťa z Opilní šoupadla. Pokud se vám dovolá, vy to zvednete, takže máte dva lupeny na Hudbu na vinicích s Rajvkou podle vlastního výběru. Takže je to jasný, pouze WhatsApp, chci soutěžit na 37, 39, 958 a pak hlídat telefon po 15 hodině, protože to může klapnout. A kdyby to nahoru dneska nevyšlo, ale žádný problém, můžete to zkusit znova, protože hrajeme celý tento týden a vy si můžete zadarmo užít Hudbu na vinicích s Rajvkou. Držím palce.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.

0: Jay-Z, Mr. Hudson, na Hit Radio Nord Music asi nejvíc předělávaná písnička na světě. Od Alphaville, Forever Young. Krásný dopoledne všem přeje Dan a představte si, hamburgery v Ústí nad Labem skončily. Proč? Co se stalo? Tak to už vám vysvětlím za chvilku, buďte s námi, ještě do té doby Jelen anebo Pink, hezký dopoledne.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek@poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Kapela, která taky zraje jako víno, to jsou Jeleni, Touha a pláč. Posloucháte Hit Radio Nord Music a hamburgery v Ústí nad Labem skončily. Pokud teda ujíždíte na Big Macu, cheeseburgeru anebo třeba jahodovým shakeu, tak máte smůlu. Aktuálně si tyhle produkty z oblíbeného řetězce v Ústí nad Labem nekoupíte. Je totiž zavřeno. Finito, zavřeno, nic. A bude až do 10. září. Je to z důvodu toho, že probíhá klasicky rekonstrukce a je to za cílem zlepšení komfortu zákazníků a taky zrychlení obsluhy, takže se to celý předělává. Bude to nějakou dobu trvat. Pokud teda jste na burgerech závislí, tak vám nezbývá než zajet do Teplic nebo do Mostu, tam se najíst, anebo prostě počkat do toho 10. září, kdy se Mekáč Ústí zase otevře. Hele, to uteče jako voda. To dáte, já vám věřím.

0: Naprosto skvělá, nebal bych se říct dokonalá Taylor Swift. Na hitáru Not Music, 3:15, za chviličku vás čekají srdcovky, to znamená opět songy, který máte v srdci, anebo na který jste už skoro zapomněli, tak si můžete připomenout. Nezapomeňte taky od 15. naše odpolední show Padla s Káťou. Dan se loučí a těším se na vás opět zítra od 9 dopoledne tady na hitrádu Nord Music. A ještě pro vás mám jednu skvělou pecku, Rosalind Snap. A dáme si ji za chvilečku tady u nás na hitrádu Nord Music.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Chtí mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
2: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nord Music.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Karlových Varů do Prahy u Petrohradu bouralo osobní auto s dodávkou. Počítejte, že se tady krátce zdržíte. A v Chomutově ve Sládkově ulici mezi křižovatkama ulic Kosmova a Sukova probíhají stavební práce. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový most vás zve statutární město Most.
7: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele. Ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
11: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
10: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníků do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vynobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Ředitelství silnic a dálnic začíná s opravou silnice 13 v Teplicích. Pracovat se bude na jednom z nejvytíženějších úseků ve městě. Opravou projde asi půl kilometru dlouhý úsek mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Řidiči tak musí počítat s omezením. Práce budou probíhat vždy na jedné polovině vozovky za částečné uzavírky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude odpoledne převládat oblačno, ojediněle se může objevit taky přeháňka. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité. Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Appleberry, Fornon Blondes. No a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let the Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000. Co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let the Dogs Out, první dnešní srdcovka.

0: Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako megahit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No a tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: To je pravá Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální.
3: Drums, please.

0: Další srdcovka na Hit Rádiu, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No a nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu ji zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777-937-777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu? Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farná.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Dámy a David v éteru Hitrádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka, Sara Bareilles a Brave. Jdeme na to!

0: Dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasný, protože pomáhají rodinám, o jejichž vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci, je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům, no a přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. So honey now. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rosé, Bruno Mars nebo Imagine Dragons.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv 2 produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson na Lush Life, v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, na omezení narazíte na Děčínsku. Na výjezdu z Valkeřic směrem na Verneřice probíhá údržba vozovky, jezdí se kyvadlově na semafory, tak počítejte s krátkým zdržením. A v Mostě počítejte s omezením kvůli pracím na silnici ve Tvrzově ulici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku, doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
12: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
11: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokut za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám.
1: Do dvou fontán v parku v Puškinově ulici za Chomutovským soudem se vrátí voda. Chomutov plánuje jejich důkladnou opravu od kamenných částí až po čerpadla, trysky a elektroinstalaci. Vybraná firma fontány prověří a podle výsledků navrhne, co půjde opravit a co bude nutné vyměnit. Náklady by se měly vejít do 4 milionů korun.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: V Roudnici nad Labem je 20 stupňů, v Mostě 18 a v Klášterci nad Ohří 17. Odpoledne bude na severu Čech převážně oblačno, ojediněle může taky zapršet.
0: Hezké odpoledne, 2:13, doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitý, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panic at the Disco s námi v éteru Hit Rádia. No a pozor, důležitá zpráva, na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražedkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat. A seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečný. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí, každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, jo? I když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. A teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou. Doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek. No a vy nebojte, protože další šance, další téma, zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
10: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
11: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
12: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýsalon.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
14: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový most vás zve statutární město Most.
15: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
16: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
17: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
18: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
19: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
18: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
20: firmanazážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
2: Musíme říct, že opravdu ve formě.
3: Silnější než kdy dřív.
1: Propojuje ubytovatele
3: Ty spil, Michale.
1: Ubytovatele výletky. Tak ještě jednou.
0: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Little Bit of Love. Tom Grennan s námi právě teď na Hit Rádiu. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že snídaně zařídím na ohni, jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z tému. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

0: jaký máte pondělí. Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený, jo, strašně hezky, já jsem je hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedává už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak, to je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň party, člověče, nezlob se. Jo, to můžete, to naštve lidi úplně stejně. Další hity do uší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na teta.dro.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
7: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo je všude samá Vltava.
6: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
7: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijedete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
6: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
7: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
6: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hit Rádia těsně před 14. hodinou, za chvilku Rehab nebo Činasky, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. S omezením dneska počítejte na D6. Na 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary probíhá v levém jízdním pruhu údržba vozovky, tak radši opatrně. A v Klášterci nad Ohří se pracuje na silnici v ulici Kapitána Jaroše a místem neprojedete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tchínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duh, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, pomoct k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne. Popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
13: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
12: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Lounsku vyběhlo do přírody 77 syslů. Nedaleko Milé v Českém středohoří vypustili odborníci do přírody další desítky syslů. Tato ohrožená zvířata tady ochránci přírody vypouští opakovaně. V lokalitě se jim daří. Stepy nedaleko Loun jsou pro ně ideální. Sysel obecný patří v současnosti mezi kriticky ohrožené druhy.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Odpoledne bude na severu Čech převládat oblačno, ojediněle se může vyskytnout i přehánka. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of my life a One Direction, tak jdem na to.

One Direction dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na Seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na Seznamce aspoň 5 minut, tak... No nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat. 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na Seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co Seznamka byla pro vás. No a tohle je Rehab. Bylo

Činašky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme se známky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča, měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovan týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí, nestáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono. Jo, tady to někteří lidi ignorujou. Jo, třeba i ten pitomej popisek, to samý píše Martin. Ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole. Měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole. To je prostě strašně smutný. Ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může ze začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje buď bizarní nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. No, my tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký, píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klepe nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčeti zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše... Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande klidně mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne, tohle ne. Nevadí, tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj. Slibuju, bez bizárů.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Pálči u Kladna za 6 milionů 900 tisíc korun, rodinný dům ve Frýdku Místku za 8 milionů 500 tisíc a 1 koruna, rodinný dům v Meziříčku u Třebíče za 5 milionů 990 tisíc, byt 2+1 v Ústí nad Labem na severní terase za 3 miliony 190 tisíc a zemědělská usedlost v Chroustově u Nymburka za 2 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv 2 produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle jsou Miraj v éteru Hitrádia, hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší, už jedu. Už jedu. Další hity do uší, za chvíli Alex Warren a teď jsou tu ATC.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:45. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Klasik. Takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasný. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Kamarádi, odpoledne nás můžete ladit, protože my Prahu známe křížem krážem. Já jsem z Malešic, takže znám odlehlý části až geta.
3: Já znám zase všechny prodejny čajů.
4: A já jako letenský hipster znám všechny kavárničky.
3: Kluby.
4: Noční bary.
2: Od 3 hodin.
4: Do 6.
1: Hit Radio North Music.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Nechtěji, už tam budem?
8: Přestaň! Ští mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský?
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásný odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte si pozor na D8, za sjezdem na Úžice na 10. kilometru ve směru od Prahy na Drážďany. Tady došlo k nehodě dvou osobních aut, dodávky a ještě nákladňáku, takže silnice aktuálně neprůjezdná a kolona má podle našich informací zatím zhruba 3 kilometry, takže rozhodně, pokud míříte na Drážďany, na Ústí nad Labem, tak to vemte jinudy. Přeju šťastnou cestu a pevný nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Franto, což to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda dnes podle očekávání podpořila. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Naopak proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Mimořádně perné léto zažívají vodní záchranáři. Práce totiž letos mají mnohem víc než obvykle. Od začátku letních prázdnin už mají na kontě přes 550 výjezdů, což je o polovinu víc než za celý loňský rok. Často zasahují u kolapsů z horka. Někdy to jsou převrácená plavidla anebo vyčerpání při plavání. Sociální sítě postihl rozsáhlý výpadek, který se dotkl Facebooku a Instagramu. Platformy v neděli dopoledne hlásily chybové zprávy a lidé se nemohli přihlásit ke svým účtům. Co bylo příčinou masivního výpadku, zatím Meta neuvedla. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku. Nově jí patří 26. místo. Nejvýše postavenou Češkou zůstává 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.
0: Teda to byl dobrý sešup, kamarádi. Dneska na severu Čech měříme jenom kolem 20 stupňů Celsia a sem tam dál během odpoledne, večera i noci počítejme se slabými přeháňkami. Pojďme se taky podívat, jak bude zítra. Ráno přechodně i polojasno, takže sem tam sluníčko vykoukne, ale jinak přes den spíš oblačná obloha, lokálně další deštík. No a teploty, ty podobný jako dneska, 19 až 22 stupňů.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Tada! Pondělí v práci už téměř za náma, takže aspoň nějaká ta dobrá zpráva při dnešku padla. Odpolední show až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová. No a kamarádi, sotva jsem se vrátila z festiáku, už mám u sebe další lupeny, které budu rozdávat během našeho společného odpoledne, třeba právě vám. Tak nás rozhodně laďte. Ode mě jako první Avicii, vítejte.

10 minut po třetí. Luis Capaldi na Hit Radio North Music. No, včera se psala historie fotbalového mistrovství světa, ne kvůli jedinému golu v prodloužení, ne kvůli trofeji, rozhodně ne teda kvůli fotbalu, o kterém já tady rozhodně mluvit nebudu, pač mu nerozumím, ale protože pár chytrých hlav se dalo dohromady a řeklo si, hele, co kdyby jsme uprostřed toho finále prostě udělali halftime show, jako takový ten Super Bowl. Trošku Super Bowl s tému, proč ne? Hele, poprvé v historii přišla poločasová show a tu bych tady právě chtěla trošku probrat. Takhle, někteří fanoušci byli nadšení, jiní asi úplně nechápali, proč se vlastně z toho největšího fotbalového zápasu světa stala na 11-12 minutek taková jako talentová soutěž. Jo? Ne, já to samozřejmě hodně zlehčuju, protože ty jména tak ty byly rozhodně velkolepý. Madonna, jasně, ano. Kor, když jí po boku sekundovaly další hvězdy. Tentokrát teda toho fotbalového světa. Ronaldo, Ronaldinho. Potom taky BTS, korejský boyband. Dobře, proč ne, ale neříkejte mi, a teď budu fakt jako brutálně upřímná, neříkejte mi, že vy chlapi, který jste seděli s pivčákem na gauči u televize dneska v noci, tak jste byli blahem bez sebe, když se tam objevil Justin Bieber s kytarou. Jako, hoši, to mi fakt asi nenamluvíte, ale u čeho jste rozhodně pookřáli, to si myslím, tak to byla rozhodně show Shakiry. Shakiry, která nestárne, že jo? Je to prostě pořád šťabajzna. Co víc, Shakira na mistrovství světa ve fotbale už byla víckrát než její bývalej Piqué.

0: čtvrt na čtyři pryč, vy posloucháte pondělní hit Radio North Music. Tohle byly Green Day, 21 Guns, no a za chvilku samozřejmě pro vás další hity, ale teď se pojďme pověnovat tomu nejdůležitějšímu, a to je léto, hudba, víno, ženy a zpěv. Takhle zní tradiční léto ve vinařství Johan ve Přebývlicích, anebo taky na zámku Mělník. Koncertní seriál Hudba na vinicích s Rajvkou. Hele kamarádi, to je fakt to nejlepší, co nás na severu Čech může potkat. Ty nejlepší český a slovenský kapely, to nejlepší vínečko, ty nejlepší zážitky téměř na dosah ruky. To máte Monkey Business, Adam Ďurica, Olympic, Čechomor, Krhut a Kozub, Queenie nebo David Koller. Dvě vstupenky, skvělý zážitek, a tohle vám nabízím právě teď. Stačí jenom napsat zprávu na náš WhatsApp 37 39 958, zprávu ve tvaru chci soutěžit. Tohle jsou jediný dvě slova, to je celý. Jo, to je úplně celý. Chci soutěžit. Tohle posílejte na náš WhatsApp 37 39 958. Jednoho z vás vybereme a ten dostane dva lístky na festival Hudba na vinicích s Rajvkou. No a co víc? Vy si můžete dokonce sami vybrat, na jaký koncert chcete jít. Přebývlice nebo Mělník. Libovolný termín, libovolný interpret, to tady prostě ještě nebylo. Takže znovu připomínám číslo 37 a už to cinka. 37 39 958, a za chvilku jednoho z vás vybereme.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Max útočí na regál.
9: Barča skvěle trefila nákupní koš.
8: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
9: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ha, tohle byly Pitbull, Mark Anthony a Rain Over Me. Na pondělním hitránu North Music máme 5 minut po půl čtvrtý, no a nejvyšší čas někoho z vás při pondělku obdarovat. 2 vstupenky na festival Hudba na Vinicích s Rajvkou, 2 úžasné zážitky, tohle nabízem právě teď. Stačilo jenom napsat zprávu na náš WhatsApp 37 39 958. Zprávu ve tvaru chci soutěžit. A teda musím vám všem jako sklonit takový klobouček dolů, protože těch zpráv, který přišlo při pondělním odpoledni, jako vypadá to, že chcete soutěžit snad celý severní Čechy. No ale vyhrát může samozřejmě dneska jenom jeden. Takže telefony do ručky, já jdu někomu z vás zavolat. Ahoj, tady Káťa, Hit Radio North Music, kdo tam?
1: Ahoj. Pajkrtová Martina Turnov.
0: Marti, odkud jsi?
1: Turnov.
0: Turnov. Ježiš, to máš strašně daleko. Nemáš to daleko?
1: Ne, Mělník je kousek.
0: Mělník je kousek, to je pravda.
1: Já už mám vybranu.
0: Ty už máš vybranu a já jsem se tě ještě ani na nic nezeptala, prosím tebe. Marti, takže ty už máš asi po práci, když máš čas soutěžit?
1: Ne, teď jsem tady čepla telefon a to je minuta, co jsem to poslala.
0: Vidíš, takhle rychlý to je u nás. A co plánuješ na léto, prosím tě? Festivaly, koncerty, open air akce, máš už nějaký takovýhle za sebou?
1: To bohužel zatím ne, teprve dovolená před námi a spíš nějaký výletky a takže tohle to je přesně, jsem si říkala, že by bylo skvělý.
0: Takže nějaké výletky, no a k tomu tam zařadíme taky Hudbu na Vinicích s Rajvkou, co říkáš?
1: No, úžasný.
0: Marti, když máš už teda prosím tě dávno vybráno, tak mě samozřejmě zajímá, co je ti teda nejbližší, na co vyrazíš?
1: No, koukala jsem, co tam všechno mají a tyjo, to ještě... To tam váhám, ale město jsem si vybrala.
0: Takže Mělník máme jistý, jasně, před Bíblice necháme někomu jinému. Mělník máme zatím jasný. Ale na zámku, to je taky bomba teda, musím říct.
1: No, to právě, že Mělník je nádherný.
0: No a kdyby jsi si měla vybrat teda třeba Monkey Business, Ďuricu, Olympiky, Čechomory, Štěpána Kozuba s Krhutem, Queenie nebo Davida Kolera, jen tak mezi náma. Nemusíš mi to říkat hned teď, no.
1: Ale jako no. Manky jsou hodně takový lákadlo, všechno to mě zajímavé.
0: Takže ještě si to necháš teda projít hlavou.
1: Určitě, to ještě pro se to přikloní.
0: Dobrá. S kým to budeš probírat?
1: S manželem.
0: Takže to, co řekne chlap, to platí. Je to u vás doma také?
1: No, tak to bude taková nějaká dohoda. My jsme si to užili oba dva.
0: Jasně, nějaký ten kompromis. Martino, tak určitě. Ať už vyrazíš úplně na cokoliv, tak já ti moc krát gratuluju. Dva lístky jsou tvoje.
1: To je obrovská radost dneska.
0: To je dobře, při pondělí.
1: Ano.
0: Tak moc krát gratuluju a užijte si to.
1: Já moc děkuju a zdravím všechny a díky.
0: Není zač. Ahoj.
1: Měj se.
0: Takhle třeba může znít právě Marti Víkend s kapelou Monkey Business na zámku Mělník. No nebo jakkoliv jinak. Zkrátka dobře, celý tenhle týden soutěžíme vždycky o 2 vstupenky na koncertní seriál Hudba na Vinicích s Rajvkou. Ať už se vyberete úplně cokoliv, třeba v Lice anebo Mělník, tak tam vás můžeme dostat zadarmo. Takže zase 2 vstupenek zítra v odpolední show padla.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Na hodinách přesně 3:15. V kalendáři je pořád ten nejhorší den na světě a to je pondělí. S vámi ale Hit Radio North Music, takže ono i to pondělní odpoledne s náma zní prostě tak, jak má. Tohle byly Professor Green, Read All About It. No a před náma další várka těch odpoledních hitů. A myslím tím těch nejlepších, který vás prostě doprovodějí z práce s dobrou náladou hezky vstříc domovu. Damiano David a nebo taky Ava Max. Zkrátka dobře, s náma dojedete úspěšně do cíle. Tak s námi buďte i dál. Hit Radio North Music. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
4: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
3: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů.

0: půjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Škoda, že není v rádiu vidět, ale je to fakt fešák, holky. Damiano David, Hit Radio North Music a za chvilku už čtvrtá hodina. Doufám, že jste si dneska přibalili do auta Neurol a kytáru pro ještě lepší náladu, protože nám končí regulace cen pohonných hmot. No a někde to může být pořádný cenový šok. Litr nafty zdražil i o 5 korun a ten z vás, kdo nenechal nic náhodě, tak ten strávil víkend u benzínky a doplňoval zásoby do všeho, co udrží tekutinu. Víc o tom Bára Purkartová už za chvilku ve zprávách, no a my si stihneme dát ještě třeba poetiku. Právě teď na Hit Radio North Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: A to při odpolední Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Nesu dobrou zprávu z D8. Za sjezdem na Úžice na 10. kilometru ve směru na Drážďany. Tady byla nehoda už konečně odstraněná a kolona se téměř rozjíždí, takže přejeme opravdu šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Tuzemské čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, někde i více. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, ještě za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů, hlavně u nafty. Cesta vlakem by mohla být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Probíhá formou dotazníku, který přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
15: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
0: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Automobilka Škoda zahajuje tradiční letní dovolenou. Potrvá 2 týdny a celkem si bude volno užívat bezmála 37 tisíc lidí. Hromadnou dovolenou podnik využije k nutným opravám a rekonstrukcím. První zaměstnanci se do práce začnou postupně vracet noční směnou. Z neděle na pondělí 3. srpna. Fotbalová Sparta zná soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů a rozhodně ji nečeká nic lehkého. Los ji totiž dnes vybral francouzský Lyon. První zápas se bude hrát v Praze 4. nebo 5. srpna. Odveta pak 11. na hřišti soupeře. Pojďme mrknout na počasí. Aktuálně sice v Ústí nad Labem vysvětlo sluníčko, ale nenechte se zmást, kamarádi. Samozřejmě víme všichni o tom, že ode dneška citelný ochlazení všude možně na severu Čech. Aktuálně hlásí teploměry zhruba kolem 20 stupňů Celsia, no a dál sem tam během odpoledne, večera i noci počítejme se slabými přeháňkami. Jak bude zítra? Ráno přechodně další sluníčko, polojasná obloha, jinak spíš oblačno, lokálně čekáme další deštík, no a teploty podobný jako dneska, 19 až 22 stupňů.
13: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po 16:00, tak doufám, že i ty největší opozdilci už to mají dneska opravdu za sebou, že už mají padla, jak se říká, a ten pondělní den prostě v práci nebudou nijak přehánět. Na cestu samozřejmě za chvilku posílám dál to nejlepší. Rihanna, Disturbed, Kamarád a právě teď taky Pink. Tak krásný odpoledne přeje Káťa Haplová. Díky, že jste se mnou.

16 hodin 11 minutek. Ladíte pondělní hit Radio Nord Music a přeju vám krásný odpoledne. My jsme se tady s Kamčou tak hezky vystřídali, co se týká dovolený. Kamčovi to dneska začíná, zatímco mě už to skončilo. Aby tady zaujal jeden článek. Prosím vás, víte, co si typičtí Češi berou na dovolenou? To třeba jako ostatní národy nedělají, nebo to nepovažují úplně za tak jako důležitý? Co vás napadlo jako první? To prostě nesmí v tom kufru chybět. No jasně, máte pravdu. Ale vlastní toaleťák v kufru, tak to je prostě naše jistota. Mě to docela jako pobavilo, protože my už nad tím ani nepřemýšlíme a snad první, co strkáme do toho kufru, tak je prostě toaleťák. Nějaký jako pozůstatek těch táborů, já nevím, ale prostě tohle je jistota. Český dámy navíc zase spolíhají spíš na kraťasy než na sukně, to teda taky můžu potvrdit, pohodlí je pro mě víc než styl, ale co bychom jako hlavně neměli zapomínat, a já vím, že to je kliše, strašný kliše, tak to je opalovací krém, prosím vás, a neříkám to jen tak. Kamarádi, já jsem se vrátila po týdnu, nikdo nic nepoznal. Jako ne, že bych se neopálila, já jsem se spálila hned první den a do dneška jsem se stihla celá i sloupat jako cibule, takže jako bych nikde nebyla, člověče, já jsem, tak to mě dokáže vždycky tak vytočit prostě, takových peněz to stojí a v nic prostě, no tak aspoň, že mám ty magnetky.

0: Pondělí ve čtvrt na pět fridž. Rihanna Diamonds na Hit Radio Nord Music. A co se budeme povídat, ty návraty z dovolený prostě bolejí. Možná je to i váš první den v práci po dovolený, jako můj, kdy máte pocit, že skončil život, nic už nemá smysl, další naděje ta přijde až na Vánoce. Hele, Jasmin z naší snídaně šampionů se taky dneska vrátila. Po týdnu do toho klučičího kolektivu. Dovedete si představit, jak to v tom studiu vypadá? Fuj! Ale jeden takovej důkaz místo slibu máme na našem Instagramu. Můžete se tam mrknout na video Jasmin a kluků ze snídaně šampionů, jak takovej návrat podovolený do toho klučičího kolektivu vypadá. Instagram Hit Radio podstržítko North Music. Mrkněte na to.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Nord Music, nelutujem. Adam Ďurica, tuhle sobotu v Třebí ulicích, anebo příští pátek na zámku Mělník. To je hudba na Venicích, kam vás zase zítra po 15. dostaneme, protože rozdáváme lupeny. Dneska ale budeme ještě rozdávat další radost, a to radost z toho, že je pondělí za náma. A dneska večer nás čeká pondělní Hit Radio Classic. Tentokrát s Káťou Pechovou, která vás vezme na toulky tou hudební historií. Já jsem Kátě mrkla do plánu, vybrala jsem pro vás dneska ty typický letní pecky, protože co si budeme povídat, když už se to sluníčko a to léto na chvilku zase schovalo, tak aby jsme ho přivolali hezky zpátky. Dneska večer po 18. hodině zahrajeme Eurythmics, ale nebudou chybět třeba taky Soul Sister. A další letní pecky třeba k té výborné grilovačce, k drinku s paraplíčkem. Dobře, po 18. hodině zase ladíme to léto. Pondělní Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a začátku milénia. No tak si pojďme jednu pecku dát opravdu celou. A to asi nejlepší, kterou jsem pro vás mohla vybrat. Tady jsou Fun Factory a Celebration. Let's

0: 16 hodin 40 minut, pondělní Hit Radio North Music, Dermot Kennedy a Kiss Me. Krásný odpoledne. Ještě jsou všude kolem nás dozvuky fotbalového mistrovství světa, ale kamarádi, věděli jste, že existuje taky šnečí mistrovství světa? Už přes půl století se koná v anglickém hrabství v Norfolku. Závodí se na trati, která je dlouhá zhruba 33 cm. Ale letos to totálně rozsekal šnečí šampion, který tuhle trať urazil za 3 minuty a 25 sekund. Chudá. To musel být úplně spocený, jak mu ty tykadla vlály. Mě by strašně zajímalo, kolik měl natrénováno. A jak vlastně takovej trénink šnečí probíhá? Každopádně gratulky posíláme do Norfolku a vám za chvilku posílám Eda Sheerana na Hit Radio North Music.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. června.

0: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
0: Mrkneme do Pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
2: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den.

I když je to pondělní odpoledne na severu Čech, dneska trošku šedivý, tak my jsme ho malinko vybarvili, ale farben Baby Goodbye a Hit Radio North Music. No a hlavně jsme taky vyměnili ledový frapéčko za horkej čaj, že jo? Kraťa si za mikinu, minimálně do pátku nás čeká tahle teplotní facka, ale jak bude taky zítra na severu Čech, to si řekneme za chvilku. Teď už tě posílám pár hitů do celý, který stihneme Coldplay, Little Sims a Burna Boy právě teď.

0: Tak tohle jsme teda hodně dlouho neslyšeli. Klasika, Support Lesbians a Kliše na Hit Radio Nord Music 17 hodin. Je tu ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pohodový odpoledne všem za volanty. Pozor na Chomutovsku, v Jirkově v Ervinické ulici. Tady máme nehodu dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdný alespoň jedním pruhem, tak aspoň něco. Šťastnou cestou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Mami, víš, že v Bagr parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
1: Navštivte Mostecký Bagr park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr parku.
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: Franto, co's to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
9: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Do Česka se zřejmě už dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky tam provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči pak nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna k večeru totiž nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí při pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka pak bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 85% slunečního disku. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce teď figuruje Francie.
0: No tak to byl teda dobrý sešup teplotní. Na severu Čech měříme jenom kolem 20 stupňů Celsia, jsem tam dál, během odpoledne, večera i noci počítejme se slabšími přeháňkami. No a pojďme se ještě podívat, jak bude zítra. Ráno přechodně i sluníčko, polojasná obloha, jinak spíše oblačno, lokálně a další deštík, takže i zítra deštníky sebou. No teploty podobný jako dneska, 19 až 22 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No a pojďme odstartovat poslední společnou hodinou. Já jsem Káťa Haplová, my jsme Hit Radio Nord Music a koho z vás čeká právě teď standardní nákup v supermarketu, tak ten by měl zbystřit, kamarádi. Za chvilku mám pro vás zcela šokující odhalení. No dobrý, zas tak šokující to nebude, ale hity, který si právě teď dáma, tak ty jsou rozhodně na zlepšení nálady. Share a believe. Díky, že jste s náma.

6:20. A tak jsme se to pondělní odpoledne trošku osladili. Too sweet, Hozier a krásný odpoledne přeje Káťa. Ale co může být ještě horší než pondělí v práci, je pondělí po práci v obchoďáku. Všichni tam pojedeme, jedeme, nebo už to máme za sebou. A mě zaujal nápad, se kterým přišel jeden britský řetězec supermarketů. Ten se totiž rozhodl zavést ve všech svých obchodech takzvanou tichou hodinu. Během té tichý hodiny prostě se stlumějí ty smyčky s hudbou, s reklamou a s dalšíma zvukama při tom nakupování supermarketu. A mně se tenhle nápad prostě strašně líbí. Mezi 9. a 10. hodinou v tomhle supermarketu bude prostě absolutní ticho. Aby se těm, kterým to fakt jako vadí, tak aby se jim nakupovalo líp, prostě v klidu, bez těch písniček, bez těch reklam. A za mě osobně je to fakt strašně skvělý nápad. Takhle, já vůbec nevím, proč zrovna tenhle čas, mezi 9. a 10. hodinou, to jako v Británii nikdo nechodí do práce nebo co, ale co bychom na severu Čech možná ocenili ještě mnohem víc, tak to je levná hodinka, že jo? Mám pravdu? Já

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile na Hit Radio Nord Music. 17 hodin 20 minutek, no a za chvilku se zase trošku zabékáme. Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy. Hlavně si za chvilku zase řekneme něco o hudebních festivalech, a nejenom u nás na severu Čech, ale do té doby posílám třeba Davida Guettu, anebo právě Činasky na Hit Radio Nord Music. Tak díky, že jste s náma. Hit
1: Radio. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
2: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tamhle je to v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
1: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemný, ne?
2: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
1: Nevím, asi seskok z letadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
2: Tak není na co čekat. Protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
1: Ale fakt jo, jakože zrovna tandemovej seskok.
2: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Let balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit. Tak teď je ta správná chvíle.
1: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
2: Ale musíš.
1: A ty jsi to zkoušel?
2: No jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
1: Jako fakt nevím, no.
2: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
1: No tak jo, no teda.
2: Slibuješ?
1: No, na svou čest.
2: Okay.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na folkový most vás zve statutární město Most.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
13: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší roky.

Tohle je vysloveně souboj titánů, souboj velikánů na Hit Radio Nord Music. David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims. Mimochodem jeden z headliner

Česku vystoupil vůbec poprvý, obrovský hlas, ryzí emoce a přesně o tomhle prostě Colors of Ostrava jsou. Proto tam taky strašně ráda jezdím. I když teda musím říct, na můj první festival Colors of Ostrava nemám úplně hezký vzpomínky. To bylo přesně před 9 lety, přesně dneska, 20. července. Já jsem šla zrovna s kamarádkou z nějakého koncertu, že si dáme pivko a ta kamarádka kouká na telefon, teď na chvilku zmlkla a říká mi, ty vady, sedni si, víš, kdo umřel? Chester. A mně se udělalo špatně, kamarádi. Chester Bennington z kapely Linkin Park. Od mých 13 let moje největší hudební láska. No a v ten den 20. července před těma 9 lety musím vám říct, že ve mně taky kousek duše odešel s ním. Tak na něj pojďme zazpomínat. 20. července 2026. Taky Féteru, Hit Radio North Music. Tady jsou Linkin Park ještě v tom původním složení s Chesterem Benningtonem. Burn It Down, tak nechci ti země lehká.

0: Normálně tady profouklo housinu, jaká je venku zima, ale aspoň díky tady tomu hitu z našeho pondělního odpoledního playlistu se nám lehounce vrátilo na sever Čech léto. Jack Jones, Callum Scott a Whistle. S vámi Hit Radio North Music, no a za pár minut už taky 17:45, ten čas letí neúprosně, tak doufám, že už máte opravdu všichni dneska padla, že i ty největší opozdilci, těm to za chvilku taky skončí, no a na cestu domů pak posílám opět to nejlepší. Dorazí za náma Avril Lavigne v dobách své největší slávy, no a nebo taky dvojice, kterou si dáme strašně rádi, ať je ráno, anebo odpoledne. Taky se úplně neumím loučit, já vím, vždycky to protahuju. Ještě se ale rozhodně neloučíme, ještě je před náma pár společných hitů a právě mezi nima třeba Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si, už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
4: Sapril. Přední český výrobce obalů.

0: elite.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Hit Radio.
10: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Nature Boy. Za chvilku pro vás víc a mnohem starších hitů v Hitradio Classic od 18 hodin, no a s vámi se loučí Káťa Haplová. Užijte si to dneska večer a já se na vás budu těšit zase zítra ve 3. Mějte se, ahoj.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony, uzavírky nebo nehody zkomplikovaly provoz odpoledne na magistrále, a to v obou směrech. Zdržení dosahovalo až 25 minut. Kolony se stále tvoří také na příjezdu od Štěrbohol dál na Barandák. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Naštěji, už tam budem?
5: Přestaň! Štěji mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Až o koruny zdražila místy paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
9: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na totemech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
1: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zavřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se 1/4 kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji 25 stupňů.
10: Krásný večer, 2:18, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijem si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

s Whitney Houston Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, hele, co ty teploty? Jako dotklu se vás to, protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co, přes den dobrý, jo, to ještě příjemné, myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch třicítkách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetříky. Jo, možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby, aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, Westlife.

0: It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedné z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku, k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.
1: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Jenny from the Block, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, taková zajímavost, skončilo nám mistrovství světa, ale pozor, víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Jo, už přes půl století se koná v anglickém hrabství Norfolk. Letos na trati 33 cm. Všechny naprosto rozsekal šnek majitele. Pozor, ten šnek urazil trať, připomínám 33 cm, za 3 minuty 25 sekund. Huh, představte si tu rychlost, jo. 33 cm za 3 minuty 25 sekund. Jak musel vidět ten svět rozmazaně, jo. Ty kadla mu vládly. Neskutečná rychlost. Co mu k tomu asi hrálo? Asi tohle.

0: George a The Crying Game v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anna K.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 23. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší.nabytek.cz
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Krásný večer, minuta po 19. hodině, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to by bylo, aby chyběl král popu. To by nešlo. Ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

0: Jared Gates to prostě umí, Suspicious Minds v éteru Hitrády a krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U téhohle se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

Sweet the Day, Mariah Carey a Boyz II Men na Hit Radio. Krásný večer, no pozor, pánové, doufám, že doma sekáte latinu, protože hele, možností je spoustu, jo. Jedna paní v Británii si teď třeba vzala svůj lustr, takhle, moc hezký lustr, jo, takovej fakt jako okrasnej, jsou na něm cinkrlátka, jo, fakt jako moc hezký lustr, no a jednoduše proto, a ona teda to odůvodňuje tím, že poslouchá mnohem lépe než její bývalý manžel, což je jasný, že jo, lustry nemluvěj a taky neumějí jako odporovat, jo, a odejít sami z místnosti většinou, ale pánové, jo, zvláště jestli máte třeba doma hodně hezký lustr, nebo vaše paní ráda nakupuje hezký lustry, nebo něco podobného, tak buďte hodní, jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak milásko řekni, jaký jsi měla den, ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět 10 minut, věřte mi, stačí, ona bude strašně šťastná. No a dámy, by teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo, R.E.M. a Bad Day právě teď.

Don McLean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu, jenom 4 dny. Tak nic, jo, úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Cock Robin.

0: vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Praha.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
5: Osmá hodina je tady, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová, tak je to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia.

Dido a Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22-letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatno, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě když si nechá ten nos odoperovat, tak ty děti už potom budou mít ten nový operovaný. Protože jí asi někdo zapomněl říct, že to takhle nefunguje. Tak prosím vás, vysvětlete svým dětem třeba, že to takhle nefunguje. Myslím, že je dobrý, aby to věděli. A mějte rádi svoje nosy. Nosy jsou skvělý, zvlášť když máte tu svatou chvilku, kdy máte průchod obě nosní dírky. Jo, držím pěsti, ať to vydrží co nejvíc. Camouflage, I love is a shield.

0: Oasis prostě nikdy nesklamou. Don't look back in anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran, k tomu Magic Affair nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

Jana Kirchner a Modrá v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let, jo. Protože VHO teďkon aktualizovala svoji klasifikaci a to znamená, že mládí je do 45, mezi 45 až 59 je to průměrný věk, no a až potom je to trošku starší věk. Jo. Tak jsem to pojmenovala já teda. Každopádně ano, do 45 jste prostě mladí. Pohoda, žádný stresy, všechno před sebou. To je docela dobrý, ne? Si takhle říct, třeba pokud jste teď měli pocit, že už jste starší, nejste, normálně jste mladoši, můžete bláznit, to v určitý míře, prosím vás, pozor, přece jenom, jo, to tělo nevydrží všechno, takže jako zadovaďte si, ale něžně, jo. K tomu nadovádění Five and Queen.

0: Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2. Mějte se hezky, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: rarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.